Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova a trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii. Split je skvělé město. Hajduk živí věčno.